0: Өөдний би сүгтэт галлина дүүд.
1: Алиана ноттод.
0: Алиана ноттод.
1: Алиана ноттод.
0: Nu skal vi høre efter. Ja, nu skal vi høre Google. Nu skal vi høre de gode gamle.